0: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
1: Na sve smo moguće noćne i danas upozoravali o požarima, o tome da budete oprezni, pa vas molim još jednom, jer stižu nam informacije da gori na Šipanu, na terenu je 27 vatrogasaca i 9 Šipan i dubrovački vatrogasci Brod Orlando, Brod županijske vatrogasne zajednice, dva kanadera, gašanje je u tijeku. Molim vas, budite oprezni. E sad, mislim, pri kraju smo, pa moram spojiti ovaj oprez i ovaj požar na Šipanu s gospodom Jozom. Ja se nadam, jesi stavio Ante? Nisi stavio poklisare? Ajde, molim te, nađi mi poklisare. Čiri biri bela. Ukucaj samo dubrovački poklisari. Gospar Jozo, nemamo Ivčića koji pjeva Čiri biri bela. Naćemo ga za sljedeći put, ali nadam se da mogu dubrovački poklisari. Molim vas, budite oprezni nekako. Nemojte da gori.